0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
3: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
2: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
3: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
2: Přece Hermann.
3: Hermann. Jistota na celý život.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevyhoď, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
6: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
5: Mají i pořádný stroje?
6: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
7: Faktury, faktury, faktury.
8: Trápí vás faktoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No, tak to beru.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
11: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
13: Ladíte Klasik Praha.

0: Island Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days jen do 20. září.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno ve středu 9. září. Přenese nás na chvíli do období ještě před Bachem, Händlem a Purcellem. Stane se tak díky hudebníku, který byl dokonce varhaníkem v chrámu svatého Petra v Římě. Kdo to byl a jak schopný, uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Vítejte na jeho počátku.

Slyšeli jsme úpravu jedné ze skladeb Josefa Haydna, třetí části klavírního tria číslo 39 G dur. Hráli nám na zobcovou flétnu Lucie Horš, na housle Rachel Podger, na violončelo Albrecht Debrichen a na čembalo Tom Foster. Je 7 hodin a ještě připočítejme 3 minuty. To už je tedy začátek dnešního ranního vysílání, ve kterém vám představím a nebo jen připomenu jednoho z italských skladatelů pozdní renesance a raného baroka. Je to Girolamo Frescobaldi. Blíže se s ním seznámíme v dnešním ranním vysílání. Teď už ale přichází na řadu píseň Almy Mahler, dámy, která inspirovala mnoho zajímavých umělců a ti nejspíš zasedí. Zaposloucháme se do její písně První lipový květ je jemně unášen větrem. Zpívat nám bude Elize Kaliverc a doprovázet Mariana Shirinyan.

Dozněla píseň Almy Mahler. První lipový květ je jemně unášen nám v němčině, zpívala Elize Kalivertz a doprovázela ji Mariana Šrinjan. 7 hodin 8 minut, za chvíli Beethovenova 7. symfonie a zní 4. věta v podání Chicagského symfonického orchestru pod vedením Georga Šoltyho. Ale ještě předtím je tu předpověď počasí pro dnešní den v Praze. Dnes budeme mít poměrně oblačno, zataženo ráno a dopoledne se lokálně odpoledne a večer na celém území města objeví občasný déšť, který později večer bude ustávat. A teploty už budou nižší než ty letní, včerejší. Odpolední se budou pohybovat mezi 22 až 24 stupni Celsia.

Dozněla hudba Ludvíka van Beethovena, my se zaposlouchali do 7. symfonie a to do 4. věty této symfonie v podání Chicagského symfonického orchestru pod vedením Georga Scholty. A následovat bude skladba v podání mladého violončelisty Shecku Kanemeisna, vynikajícího britského umělce. Uslyšíme v jeho podání a v podání doprovázejícího The Heat Quartet jarní píseň Franka Bridge. Ale ještě předtím je tu informace o dopravní situaci v Praze. Hlášeny jsou dopravní nehody z ulice Ohrablíkova a Zderaská.

0: Klasik Praha.
1: Víte, že dílo Antonia Vivaldiho ještě na počátku 20. století leželo ladem? Cestu k uším moderního posluchače otevřel až nevídaný objev před 100 lety. V pořadu Spektrum hudby uslyšíte i to, jak napínavé bylo Vivaldiho hudbu zachránit. V sobotní premiéře druhého dílu Spektra hudby v 18 hodin se na vás těší Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Ladíte Klasik Praha.

Z filmu Artist. Byla to scéna, která byla lyrická a my ji slyšeli v podání bruselské filharmonie pod vedením Ernsta van Thiela. Máme chvilku po půl osmé minutu. Nás za chvíli čeká výprava do Itálie hudební, neboť se zaposloucháme do čtvrté části italské symfonie číslo 4 A dur Felixe Mendelssohna Bartoldiho ovlivněné jeho pobytem právě v této krásné zemi. A my tam také zajdeme, a to pro informace o jednom z významných skladatelů pozdní renesance a také raného baroka, jejím Girolamo Frescobaldi. Narodil se v září roku 1583 ve Ferraře, kdy přesně není známo a také dokonce není přesně udáno, kdy byl pokřtěn, protože záznam je rozmazaný. Mohlo to být buď to 9. září, ale klidně i 13. nebo 15. Ale to nás vlastně zajímá co nejméně, protože jeho osobnost sama o sobě vypovídá mnohem víc. Byl nejenom vynikajícím čembalistou, ale také varhaníkem a jedním z prvních velkých mistrů varhaní kompozice, který silně ovlivnil německou barokní školu.

S dnešním tématem ranního vysílání jsme vás pozvali alespoň na chvíli do Itálie a to následuje i za chvíli. Před chvílí to bylo Saltarello, čtvrtá věta symfonie číslo 4 A-dur Felixe Mendelssohna Bartoldiho, tedy italská v podání Pražské komorní filharmonie, dnes Prague Filharmonia a to v nahrávce pod vedením Tomáše Hanuse. 7 hodin 38 minut, to je čas, který nás za chvíli vyšle za písní Luciho Denci Funiculi Funicula. A zpívat tento slavný hit bude Luciano Pavarotti. Ale ještě než začne pět, máme tu pro vás také jednoho z italských skladatelů, který silně ovlivnil barokní hudební školu. A je to Girolamo Frescobaldi, který se narodil ve Ferraře. Víme, že nevíme, kdy přesně, ale nás zajímá především to, v jaké atmosféře vyrůstal. A to ve vysoce vzdělané a hudební atmosféře Ferrari. A dokonce v 17 letech už ohromil posluchače v tamní katedrále svou hrou na varhany a zřejmě také oslovil tímto svým talentem i jednoho z kardinálů, kardinála Bentivoglia, se kterým se mohl vypravit do Říma už právě krátce poté, co byl zaznamenán jeho skvělý výkon v katedráře, co by varhaníkem. Právě jako varhaník se také v Římě záhy uplatnila, to nejenom jako varhaník, ale také jako zpěvák v římské kongregaci Santa Cecilia. Pak se ale kardinál Bentivoglio vydal na sever Evropy. A náš hudebník jej doprovázel. Jaké štěstí ho potkalo, to vám řeknu za chvíli.

0: Slyšeli jsme slavnou oslavu lanovky na Vezuv Funiculi Funicula, píseň Luigi Denceiho, který zkomponoval tento oslavný hymnus na jeden z výdobytků moderní techniky v 19. století. Luciano Pavarotti zpíval za doprovodu Orchestra del Teatro Comunale di Bologna pod vedením Antona Guadagna. Je 7 hodin a 42 minut, posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha, které dnes připomíná narození a život Girolama Frescobaldiho, který byl italským skladatelem, ale vynikajícím čembalistou i varhaníkem, a přestože žil pozdní renesanci, anebo na počátku raném baroku, tak ovlivnil barokní školu, tu hudební, pochopitelně. Měl velké štěstí už v mládí, byl neuvěřitelně talentovaný. S kardinálem Bentivogliem se vypravil do Říma, kde hned našel uplatnění, a Bentivoglio se pak vypravil do Nizozemí a s ním právě putoval i Girolamo Frescobaldi. V Nizozemí, v Antwerpách, mohl vydat tento mladý hudebník svoji první sbírku madrigalů. A když se po roce vrátil zpátky do Říma, čekalo ho další velké štěstí. Stal se varhaníkem katedrály svatého Petra v Římě. A to je opravdu významné místo. Tam působil jako varhaník, mohl oslovovat mnoho a mnoho posluchačů a také komponoval, byl mistrem kontrapunktu a nejspíš to také přispělo k ovlivnění tohoto důležitého nástroje, který pomáhá k tomu, aby hudba zněla tak krásně, zvláště ta barokní. A dokonce byl uznáván jako předobraz správného tvoření kontrapunktu až do 19. století. My teď uslyšíme jeho píseň Così mi dispiace. Zpívat ji bude Jakub Josef Orlinsky za doprovodu souboru Il Pomodoro.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme ukázku z díla Girolama Frescobaldiho, pozdně renesančního a raně barokního skladatele, varhaníka a čembalisty. Zpíval nám Jakub Josef Orlinský jeho píseň Così mi disprezzate za doprovodu souboru Il Pomodoro. A my se v 7 hodin a 47 minut vypravíme už do baroka, do toho pozdního, kdy tvořil i Georg Friedrich Händel. Uslyšíme hudbu ze třetího dějství opery Amatici di Gaula. Hrát nám bude Elizabeth Balsam a také soubor The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Klasik Praha.
9: Klasik Praha.

0: na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.
1: Zprávy.
2: Dosavadní průzkumné práce sanační firmy Dekonta v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku nezjistily žádné látky historicky používané jako chemické zbraně, třeba iperit či sarin. V lokalitě nebyly nalezeny ani nádoby s jedovatým plynem a fosgen, uvedl na webu Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Poslanec Filip Turek za motoristy v pondělí tvrdil, že do půdy proniká iperit, posléze tvrzení změnil na fosgen a později své prohlášení upravil, že jde o látky, které by se mohly za určitých okolností změnit v jedovatý plyn fosgen. Slovenský premiér Robert Fico vyzval generálního prokurátora Maroše Žilinku k rezignaci. Ministerský předseda řekl, že Žilinka zastává politicky opoziční postoj k vládní koalici a že prokuratura selhává ve své práci. Žilinka, který nynější vládu dříve opakovaně kritizoval za některé její kroky, Ficovu výzvu v reakci označil za frontální útok na právní stát. Uvedl, že v čele prokuratury hodlá setrvat do skončení svého funkčního období. Z muzea Pierre Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer na jihovýchodě Francie byly včera ukladeny 4 obrazy umělce. 2 z nich zloději na útěku upustili a byly opět nalezeny. Muzeum, které se nachází v místě posledního bydliště impresionistického malíře, uchovává poměrně malou sbírku s asi tuctem originálních Renoirových obrazů. Je v něm také zhruba 40 soch, umělcův nábytek a jeho osobní věci, fotografie a archivy. V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm, postupně očekáváme od západu déšť a přehánky četnější, k večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a na západě až k 32 stupňům Celsia na východě. V Čechách odpoledne dojde však k ochlazování a v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů Celsia. To je ze zpráv v 8 min vše a teď už na vás se čeká další skladba ranního vysílání a tou je druhá část koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. Solo bude hrát Song Jin Cho a doprovázet Bostonský symfonický orchestr pod taktovkou Andrise Nelsona.
0: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme druhou část koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. Hrál Bostonský symfonický orchestr pod taktovkou Andrise Nelsonse a solo měl jeho korejský pianista, vítěz Chopinovy soutěže z roku 2015, Song Jin-cho. 8 hodin 12 minut, za chvíli hudba Jana Antonína Lossiho a my se zaposloucháme do koncerta A-dur pro loutnu, housle a violu da gamba. Zazní devátá část v podání souboru o ensemble pod vedením Martiny Pastušky a samotnou tuto dirigentku také uslyšíte jako hráčku na housle. Dále ji bude doprovázet v sólech na lútnu Jan Čižmář a na violu do gamba Krištof Firlus. V této skladbě hrabíte z Lozintálu českého loutnisty a skladatele barokního období. Ale ještě než se vydáme do baroka, je tu současnost a trochu náročná kvůli dopravě skrz ze Prahu. Jsou tu dopravní nehody, které se bohužel odehrály dnes ráno. Jedna v Úhrabkově ulici, další ve Zdraské, v Kercenově. Buďte také pozorní v Husické ulici a zpomalí vás dopravní nehoda rovněž v ulici Jugoslávských partizánů.

0: Dozněla ukázka hudby Jana Antonína Lossiho. Slyšeli jsme devátou část koncerta a dur pro loutnu, housle a violu da gamba. Sahráli nám Jan Čižmář, Martina Pastuška, Krištof Firlus a soubor O Ensemble pod vedením Martiny Pastušky. Je přesně 8:45 a nás čeká hudba filmová. Zaposloucháme se do jedné z melodií, které doprovázely Bondovky, tedy filmy o příbězích, které prožíval agent 007. Tentokrát to bude hudba z filmu Dech života z roku 1987, hudba Johna Berryho.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Komunistický režim nemilosrdně trestal všechny, kdo s jeho bezprávími nesouhlasili. A týkalo se to i hudebních skladatelů. Skladby čtyř z nich, Kabeláče, Hanuše, Slavického a Klusáka, nám v dalším dílu pořadu Švédský stůl zahrají hoboista Willem Weverka a klavírista Daniel Wiesner. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme slavnostní pochod z opery Tannhäusera Richarda Wagnera. Hrála Slovenská filharmonie pod taktovkou Richarda Heymana. Dohrála těsně před 9:30 a nás teď políbí múza. A nejspíš i jedna pěkná skladba Alessandra Grandiho Oscule Turme. Kéž políbí mě, tak lze přeložit název. Pívat nám bude Steve Desjardins a doprovázet jej bude muzika Antika Praha pod vedením Pavla Klikara.

0: Slyšeli jsme, jak kontratenorista Steve Desjardins touží po polibku. Zpíval totiž píseň Alessandra Grandiho Oscule Turme, kéž políbí mě. Doprovázela jej muzika Antiqua Praha pod vedením Pavla Klikara. 8 hodin 34 minut a hudba Roberta Schumana. Zaposloucháme se do druhé věty symfonie číslo 2 C dur, a to v podání Drážďanského festivalového orchestru pod taktovkou Ivra Boltna.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Drážďanský festivalový orchestr pod taktovkou Ira Boltna dohrál druhou větu symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumanna 9:03. A teď už nás čeká slavný květinový duet z opery Lakmé Leo Delibes ve vynikajícím podání Priti Jende a Nadine Sierry.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na projekty skladatele Basila Poledorise. Nebudou chybět ukázky z Honu na ponorku, Barbara Konana nebo Modré laguny. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na Fisher.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
11: Na kráji zamíchej.
0: Klasik Praha.

To byla alžbětinská serenáda. Snad ani není třeba představovat takovou skladbu Ronalda Binge. Jen je dobré dodat, že jsme ji slyšeli v podání České komorní filharmonie pod vedením Klause Linkla. Nyní už je 8 hodin a 54 minut a před námi je poslední skladba dnešního ranního vysílání. Tu nám zahraje Tonhalle Orchester Zürich pod vedením Davida Zinmana. Zaposloucháme se do příjemného pobytu v přírodě. A kdo dobře zná tvorbu Ludwiga van Beethovena, tak už tuší, že jde o třetí část symfonie číslo 6 F-dur, tuto třetí větu slavné pastorální symfonie.

0: Slyšeli jsme ukázku z díla Ludvíka van Beethovena. Zazněla třetí věta jeho symfonie číslo 6 F dur, tedy pastorální. Hrál ji Tonhalle Orchestr Zürich pod vedením Davida Zinmana. My se zaposlouchali do příjemného pobytu v přírodě. Možná, že vám dnešní den také takový pobyt dopřeje, ale pozor, může občas i sprchnout. A pokud ne, tak se můžete zaposlouchat do dalších hezkých melodií, například v následujícím dopoledním vysílání, kterým vás provede Ondřej Fischer. Filip Sichla se loučí a přeje pěknou středu.
1: Tohle je Klasik Praha.

Hezké středeční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 6 minut po 9. 9. září. Svátek dnes slaví Daniela a od mikrofonu ze studia rádia Klasik Praha na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás na frekvenci 98,7, také nás můžete naladit třeba v mobilní aplikaci přímo ve svých telefonech. Můžete nás poslouchat prostřednictvím digitálního vysílání DAB+, a to zdaleka nejen v Praze, ale i v dalších částech republiky. No a také nás můžete samozřejmě poslouchat přes internet, třeba přímo přes přehrávač na našich webových stránkách klasikpraha.cz. Toto byla hudba Jaroslava Ješka, skladatele, který zdaleka nebyl pouze autorem populárních divadelních písní pro Osvobozené divadlo, byl také skladatelem klasické hudby. Toto byla druhá část tango, inspirovaná tímto jeho americkým tancem z Ješkova klavírního koncertu, který byl Ješkovou absolventskou skladbou na konzervatoři už téměř před 100 lety. V roce 1927 měl tento koncert premiéru v Rudolfinu. Tehdy ho hrála Česká filharmonie. Dnes nepředstavitelná věc, že by absolventskou skladbu na konzervatoři takovýto orchestr interpretoval. No a solistou byl Václav Holzknecht. My jsme poslouchali ovšem samozřejmě nahrávku novější. Tam byl pianista Igor Ardašev solistou a doprovodila ho brněnská filharmonie řízená dirigentem Leošem Svárovským. Zároveň Jaroslav Ježek bude mít už za pár dnů významné výročí. Právě letos v září, konkrétně 25. září, si budeme připomínat 120 let od narození tohoto skladatele. Před 10. hodinou v našem dopoledním programu slyšíme z českých autorů třeba ještě také Janáčka nebo Dvořáka, ale dojde i na Brahmse, Sibelia, Chopina, Saint-Saense a mnoho další krásné hudby. Teď je to Georg Philipp Telemann, barokní autor, z jehož kvartetu číslo 2 G-dur nám druhou část zahraje soubor hudebníků specializujících se na starou hudbu. Budou mezi nimi třeba i známý houslista Andrew Menzi nebo čembalista Ton Koppmann.

Od německého barokního skladatele Georga Philippa Telemana, jednoho z nejplodnějších autorů hudební historie, který údajně napsal snad až kolem 3000 skladeb, tak jsme teď od něj poslouchali druhou část z jeho kvartetu číslo 2 G-dur. Na flétnu hrál Wilbert Hatzlzett, na hoboj Marcel Poncel, na housle Andrew Menzi, na violončelo Jaap ter Linden a na čembalo Ton Koopman. Pokud máte rádi barokní hudbu, tak už pozítří 11. září můžete skvělou barokní hudbu slyšet na zahajovacím koncertě letošního ročníku festivalu Lípa muzika. Bude to tedy 11.9. v Liberci v divadle FX Šaldy a vystoupí tam proslulá interpretka barokní hudby, sopranistka Roberta Mameli, kterou doprovodí soubor Collegium Marianum a na programu budou operní arie, převážně z oper Georga Friedricha Händla a Antonia Vivaldiho, takže se můžete těšit na takové tituly jako třeba Giustino, Händlovu kantátu Aci Galatea e Polifemo, oratorio Šalamoun a spoustu dalších krásných skladeb, také třeba instrumentální kusy Johana Friedricha Fasche. Tak to zazní na tomto zahajovacím koncertě festivalu Lípa muzika v divadle FX Šaldy v Liberci v pátek 11. září v podání Roberty Mameli a souboru Collegium Marianum. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu hudbou americké skladatelky Amy Marcy Beach. Bude to její romance pro housle a klavír, jak ji společně natočili houslista Augustin Hadelich a klavírista Orion Weiss.

0: Klasik Praha.
1: Každé léto od června do září se v Highland Parku v Illinois, kousek severně od Chicaga, koná Ravinia Festival, nejstarší venkovní hudební festival v celé Severní Americe, který nabízí pestrou škálu koncertů od klasické hudby přes jazz, pop i rock. Více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebij, ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Faktury, faktury, faktury.
7: Trápí vás factoring?
6: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
7: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
6: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
7: Acema pokryje jakékoliv financování.
6: No, tak to beru!
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
12: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
13: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
12: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
13: Více na www.hormann.cz.
12: Hermann. Jistota na celý život.
2: Je Klasik Praha.

Na Klasik Praha teď minutu před 9:30 dozněla tato slavná úvodní fanfára z Janáčkovy symfonie, ty skladby spojené neodmyslitelně s Brnem, a na nahrávce jsme také slyšeli brněnskou filharmonii ještě pod taktovkou dirigenta Františka Jílka. Posloucháte Radio Klasik Praha, dále teď zazní Chopinova hudba. Zahraje nám nejčerstvější vítěz Chopinovy soutěže ve Varšavě, pianista Erik Luk, který tedy na tomto prestižním klání zvítězil v loňském roce. Představil se také v květnu na festivalu Pražské jaro. No a my ho teď uslyšíme hrát tak, jak hrál přímo loni na soutěži, protože to bude živá nahrávka vydaná u Deutsche Grammophon z této mezinárodní klavírní soutěže. Konkrétně si poslechneme mazurku číslo 33 H-dur od Friderika Chopina.

Slyšeli jsme jeden ze soutěžních výkonů klavíristy Erika Lu, loňského vítěze mezinárodní klavírní soutěže Frederika Chopina ve Varšavě. Byla to tedy živá nahrávka pořízená přímo na soutěži. Hrál nám mazurku číslo 33 H-dur. No a jiného vítěze Chopinovy soutěže, pianistu Rafala Blechače, také vyhlášeného interpreta Chopinovy hudby, můžete slyšet letos v září třeba na festivalu Dvořákova Praha. Tady v Praze ve Dvořákově síni Rudolfina zahraje 21.9. od 8 hodin a kromě Chopina, od kterého zazní třeba 4 mazurky opus 33, takže i tato, ale také sonáta číslo 2 nebo skerco číslo 1, tak zahraje Rafal Blechač i Bacha a Beethovena. No a my pokračujeme v našem dopoledním vysílání teď hudbou středověkou. Bude to píseň, jak je u středověké hudby zvykem, od anonymního autora s názvem Prima Declinatio, kterou nám zaspívá sbor Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. A také uslyšíme na nahrávce instrumentalisty. Hana Blažíková bude hrát na gotickou harfu, Jakub Kydlíček na zobcovou flétnu a Jakub Eben na perkuse.

Na rádiu Klasik Praha jsme slyšeli středověkou píseň Prima Declinatio, kterou nám zpíval sbor Schola Gregoriana Pragensis. Doprovázeli je také nástroji Hana Blažíková, Jakub Kydlíček a Jakub Eben. No a byla to živá nahrávka pořízená na Svatováclavském hudebním festivalu, kde sbor Schola Gregoriana vystupuje pravidelně a kde se opět představí v pondělí 21.9. v Ostravě v kostele svatého Václava. Je to už vyprodaný koncert, jak se dívám na webové stránky. No a na programu bude spousta zajímavé hudby. Informace najdete v podrobnější podobě na webových stránkách shf.cz. Nás další skladba v našem dopoledním programu zavede teď do drsného kraje zvaného Karelie na pomezí Finska a Ruska, který touto baladou opěvoval skladatel Jean Sibelius. My si jeho baladu ze svity Karelia poslechneme v podání slovenských rozhlasových symfoniků a pak ještě třeba Dvořáka, Brahmse nebo Saint-Saënse uslyšíte v našem vysílání v nejbližších minutách.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
3: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
2: Mají i pořádný stroje?
3: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Izomat stavebniny.
8: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Posloucháte Rádio Klasik Praha. Včera měl narozeniny Antonín Dvořák, tak ještě dodatečně jsme teď připomenuli tvorbu tohoto skladatele s krásnou nahrávkou tance Furiant v tónině G-moll z první řady jeho slovanských tanců. Je to nahrávka natočená živě na loňských koncertech České filharmonie, kde orchestr dirigoval Simon Rattle. No a teď jedna pěkná píseň od Johannese Brahmse. Bude to ukázka z cyklu 49 německých lidových písní, které tedy Brahms upravil pro zpěv a klavír. Byla to sbírka vydaná celkem v 7 knihách v roce 1894. No a my uslyšíme jednu z těchto písní zase zpětně upravenou pro zpěv a harfu. Píseň se jmenuje Da unten im Tale, neboli Tam dole v údolí, a bude nám ji zpívat sopranistka Fatma Said, kterou na harfu doprovodí harfistka Annelaine Lennertz, solo harfistka Vídeňské filharmonie.

0: Jsou 3:50, stále posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a toto byla hudba francouzského skladatele Camille Saint-Saënse, od kterého jsme vyslechli třetí větu z jeho klavírního koncertu číslo 1 D-dur. Na nahrávce účinkoval solista jménem Gabriel Takino a spolu s ním účinkoval orchestr Rádia Lucemburg, který řídil Louis de Froman. Pokud máte rádi klavírní umění, tak třeba zítra si tady na Klasik Praha po 20. hodině můžete poslechnout v rámci pořadu Večerní koncert bez smokingu, kde vysíláme kompletní alba a celé nahrávky, nahrávku čínského pianisty jménem Lang Lang, který bude hrát Schumana, Chopina a také Mozarta. Nejen klavírní sonáty, ale i cyklus dětské scény od Roberta Schumana. No a my pokračujeme v našem vysílání za chvíli hudbou Jacquesa Offenbacha, který byl nejen skladatelem operetním, ale také psal zajímavé skladby pro violončelo, nástroj, který on sám na koncertní úrovni skvěle ovládal, dokonce se jeden čas jako violončelista živil. No a my uslyšíme od Jacquese Offenbacha první část violončelového koncertu G-dur, přezdívaného Vojenský. Bude nám hrát solista Edgar Moreau.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme hudbu Jacquese Offenbacha, slavného operetního skladatele, který ovšem byl také violončelistou a napsal pro tento nástroj řadu zajímavých solových skladeb. Toto byla první věta z violončelového koncertu G-dur, přezdívaného Vojenský, zejména tedy rázné rytmy, které jsme mohli v této hudbě slyšet, tomu napovídají. No a na nahrávce účinkoval jako solista francouzský violončelista Edgar Moreau, kterého doprovodil soubor Le Force Majeure. Za chvíli jedna z Dvořákových cigánských melodií v úpravě pro smyčcové kvarteto v podání kvarteta Talichova. A ještě předtím vám prozradím, kdo bude příští týden, tedy v úterý 15. září, mým dalším hostem v pravidelném pořadu Hudba v miléniu.
1: Klasik Praha.
2: Dalším hostem pořadu Hudba v miléniu bude britský hornista s českými kořeny Ben Goldscheider. Mezinárodně vyhledávaný solista i komorní hráč, který propaguje skladby současných autorů pro lesní roh, a v říjnu mu vyjde nové album s hornovými koncerty Wolfganga Amadea Mozarta. Více prozradí v pořadu s premiérou v úterý 15. září od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století. Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash 8, Ibai Chen, Collegium 1704, ukrajinský oktet Orpheus, Kata a sbor Permoník nebo Amandine Beyer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Z Dvořákova cyklu Cigánské melodie jsme teď poslouchali první část, píseň pojmenovanou Má píseň mi zas láskou zní, ovšem zazněla v instrumentální úpravě pro smyčcové kvarteto v podání kvarteta Talichova, které natočilo tento Dvořákův cyklus a další skladby inspirované folklorem na své loni vydané album pojmenované Gypsy Melodies, z nějž tedy pocházela i tato ukázka. No a teď budeme v našem vysílání poslouchat v nejbližších minutách hudbu hned dvou různých Bachů. Tím prvním bude Karl Philipp Emanuel, z jehož symfonie číslo 1 G-dur nám druhou část Poco Adagio zahraje soubor The English Concert.

to bylo pozoruhodné adagio ze symfonie číslo 1 G-dur Karla Filipa Emanuela Bacha v podání souboru The English Concert, výborných interpretů staré hudby, které často slýcháte i v našem vysílání. Ještě jednoho Bacha si za chvíli poslechneme, bude to vzdálený příbuzný tohoto Bacha, Johann Ludwig. A ještě předtím tady máme předehru ze svity ze scénické hudby ke hře Arlézanka od francouzského skladatele Georges Bizeta, který se nejvíce samozřejmě proslavil svou operou Carmen, ale vytvořil i celou řadu dalších zajímavých kompozic. No a tuto nám teď zahraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu.

Předehru ze svity z Bizetovy scénické hudby ke hře Arlé Zanka nám teď na Rádiu Klasik Praha 7 minut po půl jedenácté zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu. Už jsem sliboval hudbu dalšího Bacha, teď to bude Johann Ludwig Bach, který byl vzdáleným bratrancem Johanna Sebastiana, působil jako kapelník v Meiningenu, nicméně Johann Sebastian Bach, jeho slavnější bratranec, o skladbách Johanna Ludwiga věděl, dokonce je opsal a pak je prováděl v Lipsku, uvedl tam dokonce celý cyklus kantát Johanna Ludwiga Bacha, a to přesně před 300 lety v roce 1726. No a my si nyní poslechneme teď z jedné z těchto kantát, konkrétně z kantáty číslo 5, úvodní část

nazvanou Ja mir hast du Arbeit gemacht, kterou nám zaspívá basbaritonista Sebastian Mirus a doprovodí ho soubor kapela Solercia pod vedením dirigentky Johanny Zoller, který tyto kantáty Johanna Ludwiga Bacha kompletně nahrál na nové, velice zajímavé album, vydané letos v lednu.

Slyšeli jsme hudbu Igora Stravinského, část z baletu Petruška v autorově vlastní klavírní transkripci nám teď zahrála pianistka jménem Beatrice Rana. Následovat bude hudba filmová, skladatel Alexandre Desplat, francouzský autor, oceněný několika Oscary i Zlatými globy, který vydal loni nahrávku, kde sám své filmové melodie diriguje. Nahrávku tedy pořídil společně s pařížským orchestrem, Orchestre de Paris. No a my si poslechneme z tohoto alba hudbu, kterou Alexandre Desplat složil pro film Malé ženy z roku 2019, který je adaptací slavného stejnojmenného romantického románu z 19. století.

0: Klasik Praha.
1: Mohla by dělat cokoliv, ale chce hlavně zpívat. Je vynikající koloraturní sopranistkou, skvěle píše. Na základě svého úspěšného blogu vydala knihu Nočník neohrožené ženy a je také koordinátorkou programové řady Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pro nové generace. A k tomu je i zakladatelkou spolku Via ad Artem. Ve studiu si se mnou povídala Eva Kolková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Na Klasik Praha jsme teď 7 minut před 11. vyslechli tuto slavnou arii z Gershwinovy opery Porgy a Bess, arii jedné z titulních postav, arii Porgyho, která se jmenuje I Got Plenty of Nothing, pochází ze druhého dějství a nám ji teď za doprovodu londýnské filharmonie a dirigenta Simona Rattla zpíval basbaritonista Willard White, vyhledávaný představitel Porgyho, který je tedy uznávaným solistou, vystupoval také v metropolitní opeře, mimochodem zpíval i český repertoár, třeba Vodníka. No a v této árii nám tedy pěvec v roli Porgyho vysvětloval svůj optimistický přístup k životu navzdory chudobě. Byla to nahrávka pořízená na festivalu v Glyndebourne v roce 1989. No a dále nám před 11. hodinou zahraje skvělý pianista Jan Bartoš. Tentokrát si v jeho podání poslechneme krásnou druhou větu Andante con moto z Beethovenovy 23. klavírní sonáty F-moll přezdívané Appassionata.

0: Je 11 hodin a toto byla Beethovenova hudba. Poslouchali jsme teď krásnou druhou část Andante con moto ze skladatelovy známé sonáty číslo 23 F-moll, přezdívané Appassionata. Interpretem byl pianista Jan Bartoš, který se Beethovenově hudbě dlouhodobě věnuje. Natočil kromě samostatného beethovenovského alba, ze kterého pocházela tato ukázka, třeba také klavírní koncerty Beethovena a Reichy na album, které vyšlo v loňském roce. Tam natočil Beethovenův nejznámější klavírní koncert, takzvaný Císařský. No a Jan Bartoš Beethovenovu hudbu zahraje třeba i na festivalu Lípa muzika, který pozítří začíná, a Jan Bartoš se tam letos představí 24. října v rámci tedy tradičního koncertu, který probíhá v partnerství s výrobci klavírů C. Bechstein. Je to v jejich koncertním sále nedaleko za hranicemi. Tam Jan Bartoš zahraje 24. října v sobotu Beethovenovy sonáty číslo 9 a 30 a po přestávce také sonátu číslo 32. No a nás za chvíli čeká hudba Georga Friedricha Händla, hudba, kterou složil Händel k divadelní hře Alchymista. Pak také rubrika Novinka týdne, ale i Mendelssohn, filmová hudba, také Fibich, Dvořák, Liszt, Puccini nebo Prokofiev. Takovýto pestrý program pro vás máme připravený už před 12. hodinou na rádiu Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Jedno z prvních děl Georga Friedricha Händla, která vytvořil po svém příjezdu do Anglie, byla scénická hudba k divadelní hře Alchymista Bena Johnsona. My jsme teď poslouchali z této Händlovy scénické hudby, tedy úryvek Preludium a Menuet v podání souboru Akademie staré hudby pod vedením Christophera Hogwooda. No a dále je tady pravidelná rubrika Novinka týdne, kde si tentokrát představíme zajímavé album, na němž tři přední čeští interpreti hrají komorní hudbu americké autora.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne si tentokrát představíme nové album nazvané Poems of Devotion, které vyšlo 21. srpna na labelu Navona Records a kde účinkuje trojlístek špičkových českých hráčů. Klavírista Miroslav Sekera, hornista Radek Baborák a houslista Josef Špaček. Společně natočili vybrané komorní skladby amerického žijícího autora Josepha Sumra, který letos slaví 70. narozeniny a jehož tvorbu už dlouhá léta inspirují především básně a divadelní hry Williama Shakespearea. S klavíristou Sekerou spolupracuje Sumr už od roku 2003, později mu pak Sekera představil i své dva kolegy, no a s českým hudebním prostředím Sumra pojí také osobnost českoamerického skladatele Karla Husy, u nějž Sumr v 70. letech v Americe studoval. Na novém albu najdeme kompozici The Tempest Sonata, inspirovanou Shakespeareovou bouří, dále virtuózní skladbu pro lesní roh nazvanou Little Rock a také titulní cyklus Poems of Devotion, který je takového liričtějšího charakteru a skladatel ho věnoval své ženě. Letos v lednu tento program zazněl živě i v newyorské koncertní síni Carnegie Hall. A my si teď v podání Radka Baboráka, Josefa Špačka a Miroslava Sekery jako hudební ukázku poslechneme druhou část cyklu Poems of Devotion, která se jmenuje I Would Love You 10 Years Before the Flood, podle verše z jedné básně od Andrewa Marvella. Hrají tedy Radek Baborák, Josef Špaček a Miroslav Sekera a autorem hudby je Joseph Sumr.

Radek Baborák, Miroslav Sekera a Josef Špaček, to byli interpreti, kteří nám teď hráli hudbu současného amerického skladatele Josepha Sumra, jehož komorní skladby natočili na nové album vydané 21. srpna, které jsme si teď představovali v rámci rubriky Novinka týdne. Album se jmenuje Poems of Devotion, podle tedy titulní skladby, ze které pocházela i tato ukázka. No a více se o této nové nahrávce můžete samozřejmě dočíst i na našich webových stránkách v sekci Novinka týdne. Tak po této soudobé hudbě teď opět něco staršího, zlaté 19. století a Mendelssohnova třetí, takzvaná skotská symfonie, inspirovaná skladatelovou návštěvou tohoto kraje. No a my ze skotské symfonie uslyšíme druhou část, Vivace non troppo. Dirigent Jany Knezecegan, mimo jiné také šéf-dirigent Metropolitní opery v New Yorku, bude na nahrávce řídit těleso Chamber Orchestra of Europe.

Svižnou druhou větu z Mendelssohnovy skotské symfonie, tedy symfonie číslo 3 a mol, nám hrál orchestr Chamber Orchestra of Europe, který řídil dirigent Jannik Nezet-Segán. Opět tu mám filmovou hudbu, tentokrát to bude velice slavná hudba, kterou hollywoodský skladatel Bernard Herrmann, držitel Oscara a 4 nominací na tuto cenu, složil pro Hitchcockův thriller s názvem Psycho z roku 1960. Bude nám hrát Štrasburská filharmonie, kterou bude dirigovat slovinský dirigent Marko Letonia. No a hned poté vám v souvislosti s filmovou hudbou také prozradí Nikola Bojčev, jaké hudební ukázky vybral do dnešního dílu svého pořadu Hudba stříbrného plátna, který budeme dnes vysílat od 19 hodin.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na projekty skladatele Basila Poledurise. Nebudou chybět ukázky z Honu na ponorku, Barbara Konana nebo Modré laguny. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Je 11:30 a slyšeli jsme teď v našem dopoledním vysílání na rádiu Klasik Praha část z klavírního cyklu Poetické nálady, což je nejrozsáhlejší klavírní cyklus Antonína Dvořáka, a z něj jsme poslouchali část 12. nazvanou U mohyly, kterou nám zahrál norský klavírista Leif Ove Andsnes, hráč, jenž tento Dvořákův cyklus přednesl před 4 lety také tady v Praze na Firkušného festivalu. V témže roce ho vydal i na albu, z nějž pocházela tato ukázka. No a teď zase barokní hudba, Jakub Josef Orlínský, známý polský kontratenorista, a jeho interpretace árie z opery Don Quixote in Sierra Morena, která je tedy samozřejmě inspirována slavným románem o Donu Quixotovi, a autorem té hudby je Francesco Bartolomeo Conti. Zmíněného pěvce doprovodí soubor Il Pomodoro pod vedením dirigenta Maxima Emilianičeva.

Pět minut po půl dvanácté jsme teď poslouchali tuto arii Odio Vendetta Amore od Francesca Bartolomea Contiho. Zpíval nám kontratenorista Jakub Josef Orlínský, populární polský umělec, který se kromě barokní hudby věnuje i modernímu tanci zvanému breakdance. No a toto byla jeho nahrávka, kterou natočil společně se souborem Il Pomodoro. Teď tu mám hudbu Zdeňka Fibicha, přezdívaného nejromantičtější z českých skladatelů, a my uslyšíme jeho hudbu skutečně v historicky poučené romantické interpretaci souboru muzika Florea a dirigenta Marka Štrincla, kteří tedy hrají i romantickou hudbu na dobové nástroje. No a Fibichovu symfonii číslo 1 F dur tak tu živě natočili na koncertě loni v říjnu ve Vršovickém Vzletu. Z této živé nahrávky tedy bude pocházet ukázka, kterou si pustíme. Konkrétně z Fibichovy první symfonie zazní třetí věta.

Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla třetí část Adagio ze symfonie číslo 1 F-dur Zdeňka Fibicha. Je to nahrávka, která vznikla loni na koncertě ve Vršovickém Vzletu a vydána byla pak letos v lednu. Natočili orchestr Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla. No a dále nás čeká Listův klavírní koncert číslo 2. Jeho energickou třetí část si poslechneme v interpretaci montrealských symfoniků a klavíristy jménem Jean-Yves Thibaudet. No a pak ještě třeba krásný milostný duet z Pucciniho opery Bohéma nebo úryvek z první symfonie Sergeje Prokofjeva nás čeká ještě před 12. hodinou na rádiu Klasik Praha.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Tohle je Klasik Praha.

O Suave Fanciulla, krásný milostný duet z Pucciniho opery Bohéma. Nám teď na Klasik Praha zpívali sopranistka Kristýn Opolajs a tenorista Jonas Kaufmann za doprovodu italského orchestru Národní akademie svaté Cecílie. Blíží se 12. hodina, ještě si poslechneme nahrávku berlínských filharmoniků pod taktovkou legendárního dirigenta Seichiho Ozawy a zahrají nám první část Prokofjevovy symfonie číslo 1 D-dur, která je inspirována klasicismem, zejména symfoniemi Josefa Haydna, a také se jí proto přezdívá klasická.

0: První věta z Prokofjevovy první symfonie v podání berlínských filharmoniků zakončila dnešní dopolední program Rádia Klasik Praha. V první hodině odpoledního vysílání se můžete těšit třeba na Mozarta. Už za malý okamžik zazní krásné adagio z klarinetového koncertu. Také Rachmaninovův klavírní koncert číslo 4 v podání Lukáše Vondráčka a pražských symfoniků bude znít za malý okamžik. Kromě toho třeba ještě hudba anglických autorů Gustava Holsta nebo Edwarda Elgara, také Martinů, Vivaldy a mnoho dalšího máme pro vás připraveno v našem odpoledním vysílání. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezkou středu, kterou samozřejmě můžete strávit a budeme tomu rádi ve společnosti Rádia Klasik Praha. No a zítra se budu těšit na slyšenou opět zítra mezi 9. a 12. hodinou.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hezký dobrý den, je 12 hodin 9 minut a to znamená, že už začalo odpolední vysílání na rádiu Klasik Praha a vítá vás u něj Bára Sedláčková. Dnes tady spolu strávíme, doufám, že celé krásné odpoledne plné klasické hudby, nejlepší hudby za posledních 500 let. No a jednu takovou skladbu jste zrovna teď slyšeli, jste hudbu Wolfganga Amadea Mozarta a byla to druhá věta koncertu A-dur pro klarinet. Štátkapel Weimar nám hrál, Gert Albrecht dirigoval a Ralph Mano nám hrál to klarinetové solo. Teď nás čeká koncert pro klavír a orchestr číslo 4 G-moll. Uslyšíme třetí větu Sergeje Rachmaninova. Příjemný poslech.

Dozněla studiová nahrávka z roku 2023 s kompletním dílem Sergeje Rachmaninova pro klavír a orchestr. Vyšla u příležitosti 150 let od narození a 80 let od úmrtí autora. Hrál nám Lukáš Vondráček, jediný český vítěz soutěže Královny Alžběty v Bruselu a s ním hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy, Tomáš Brauner dirigoval. No a teď si pustíme hudbu z počítačové hry, o které tady docela pravidelně mluvíme. Je to počítačová hra, která se jmenuje Kingdom Come. Uslyšíme Kingdom Come Deliverance 2 z roku 2025 a bude to hudba, která se jmenuje Santa Barbara. No a to, myslím, odkazuje právě ke Kutné hoře, kde je chrám svaté Barbory. No a je to tedy hudba z nejúspěšnější české počítačové hry, které se za první rok od vydání prodalo celosvětově přes 5 milionů kopií. A odehrává se kolem roku 1400 právě v Českém ráji a v okolí Kutné hory. Letos v létě v Malešově u Kutné hory proběhla právě akce, která byla na počest Kingdom Come, řekněme. Sjeli se tam fanoušci úplně z celého světa. Malešov je takový malinkatý městys, takže tam opravdu lidé ve středověkých hábitech zaplnili tohle městečko a zaplnili i Kutnou horu. Ostatně tam Kutnou horu zaplňují fanoušci Kingdom Come už nějakou dobu právě od té doby, co ta hra vyšla. Je to opravdu veliký fenomén a má to i oceňovanou hudbu.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem bude muzikoložka, která od začátku své kariéry působila v Muzeu české hudby. Dlouhou dobu se věnuje melodramu. Je také zakladatelkou mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha a každoročně probíhá i mezinárodní festival koncertního programu. Věra Šustíková vám o něm řekne v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
6: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
5: Mají i pořádný stroje?
6: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jste Fugový koncert, jeho třetí větu a Gustav Holst byl jeho autorem. Anglický skladatel, který žil mezi lety 1874 až 1934, no a teda ten Fugový koncert je z roku 1923 a je inspirován bachovským kontrapunktem. No, nahrávka vyšla v roce 2025 a kromě Holstových skladeb jsou na albu také díla jeho talentovaného mladšího současníka George Butterwortha, který zahynul ve válce, tedy v první světové válce. Liverpoolská královská filharmonie nám hrála, Andrew Menzies dirigoval. My si pustíme Edwarda Elgra, takže vlastně zůstáváme na ostrovech. Pustíme si v aranži pro komorní sbor jeho Lux Eterna a část Nimrod s variací Enigma. Watches 8 nám zaspívají.

To bylo krásné, povznášející. Vidíte, je 12 hodin 34 minut. Zhruba za půl hodinky nás čekají zprávy. No a teď Antonio Vivaldi.

Slyšeli jste první větu koncertu C-dur pro hoboj, smyčce a baso continuo Antonia Vivaldiho. Ensemble 18+ nám hrál a Vilém Veverka na ten hoboj. Teď si pustíme smyčcový kvartet číslo 7, jeho druhou větu. No a nahráli samozřejmě a my si to teď pustíme. Nahrávka smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů v podání Pavel Haas kvartetu z roku 2025, to je to, co právě teď uslyšíme. Album získalo řadu mezinárodních ocenění, no a Pavel Haas kvartet právě

Dozněla druhá věta smyčcového kvartetu číslo 7, koncerto da Camera. No a tento smyčcový kvartet je poválečným dílem Bohuslava Martinů. Vznikl v roce 1947 v New Yorku a má odlehčený styl inspirovaný barokem, ale i českou lidovou melodikou. No a my si teď pustíme Pochod Radeckého, pustíme si hudbu tedy Johanna Strause staršího a zahraje nám Chicagský symfonický orchestr Daniel Barnboim bude dirigovat.

0: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum, Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
11: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
10: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
11: Více na www.hormann.cz.
10: Hermann. Jistota na celý život.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Jihočeská komorní filharmonie pod taktovkou Jana Talicha nám zahrála symfonii Esdur. Slyšeli jsme třetí větu, jmenuje to Allegro Vojtěcha Jírovce. No a za malou chvíli nás budou čekat zprávy, no a potom hudba autorů, jako je Joaquín Rodrigo, Franz Schubert, John Williams nebo třeba Robert Schumann. No a budu pro vás mít i pozvánku na výstavu. No a jaká hudba nás ještě čeká? Giuseppe Tartini, Sergej Rachmaninov, Leoš Janáček, no a nebo třeba také Antonín Dvořák. Pokud by vás zajímal náš kompletní playlist, můžete se podívat na náš web klasikpraha.cz a tam se dočtete nejenom o našem aktuálním playlistu, ale třeba také kulturní novinky, tipy a nebo něco o historii klasické hudby, pokud byste to třeba chtěli teď na začátku roku předat dětem a nebo to třeba použít v hudební výchově. No a protože za necelou minutku je 13 hodin, na řadě už jsou ty novinky z domova i ze světa.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Fakultní nemocnice Motol a Homolka dnes slavnostně otevřely Národní onkologické centrum. Vyšlo na necelých 5 miliard korun. Většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. A v Oslu vrcholí oficiální 13-denní smutek po úmrtí krále Haralda V. Pohřbu monarchy, který zemřel po vleklých zdravotních problémech v 98 letech na konci srpna, dorazil i prezident Petr Pavel. Španělští archeologové objevili nedaleko Káhyry 4300 let starou hrobku, patřila dvěma úředníkům. Hrobka se zachovala ve vynikajícím stavu, oznámilo to egyptské ministerstvo cestovního ruchu a památek. A počasí, dnešek odpoledne nás zejména v Praze čeká zataženo a oblačno, postupně se na celém území města vyskytne déšť, který bude později večer ustávat. A nejvyšší teploty se pohybují mezi 23 a 25 stupně Celsia, takže si ještě držíme standard konce léta. Tolik zprávy na rádiu Klasik Praha, no a nás čeká další hudba.
1: Jsme Klasik Praha.

Tohle byl koncert z Aranjuez, který byl ale aranžovaný pro čembalo. Vy jste slyšeli ukázku z alba jeho České komorní filharmonie České Budějovice z roku 24, právě s Rodrigovými slavnými kytarovými koncerty v úpravách pro jiné solové strunné nástroje. Vy jste slyšeli na čembalo hrát Vojtěcha Spurného, který právě hrál úpravu solového partu určeného původně pro harfu. Koncert z Aranjuez napsal Joaquín Rodrigo v roce 1939 a je inspirovaný zahradami Královského paláce v Aranjuez poblíž Madridu. Tam je to moc krásné. Pokud jste tam nebyli, jeďte se tam podívat. Jela bych hned, když vidím to zamračeno, jela bych na jih Španělska, nebo vlastně na jih, ano, jih Španělska, to je samozřejmě špatně, kousek od Madridu, to jsme někde úplně jinde, není to rozhodně jich Španělska, ale i tak oproti našim podmínkám je to jich. Teď Franz Schubert a Ave Maria.

Slyšeli jsme Leslie Garrett, která nám zpívala a hrala nám Britain Symphonia Ever Bolted dirigoval. No a slyšeli jsme Ave Maria Franze Schuberta. Teď John Williams a hudba z filmu Star Wars epizoda 6 Návrat Jediho.

Slyšeli jsme hudbu Johna Williamse, no a teď nás čeká ukázka z debutového alba Connection Anes de Pellegrinage, Léta putování, které před dvěma lety v roce 2024 vydalo duo Marek Švejkar a Alenka Korecká a je na něm český a francouzský repertoár. My uslyšíme introdukci a rondo pro klarinet a klavír. Marek Švejka jako první český klarinetista studoval na Pařížské národní konzervatoři, no a Charles Marie Vidor, jehož hudbu si pustíme, byl profesorem varhan a později skladby právě na Pařížské konzervatoři. A dlouhých 63 let tam hrál také jako varhaník. Hrál varhaník v pařížském kostele svatého Sulpicia. No a jeho introdukce a rondo pro klarinet a klavír pochází z roku 1898.

0: Klasik Praha.
1: Světoznámý český hudební skladatel, dirigent a profesor, jeden z největších hudebních géniů lidských dějin, Antonín Dvořák. 185. výročí jeho narození si letos připomíná celý hudební svět. I my se budeme věnovat tomuto milovníkovi lokomotiv a holubů. V dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
8: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hermann.cz.
7: Hermann. Jistota na celý život.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Za 3 minutky bude 2:45, nejvyšší čas na odpolední kávu, no a nám dozněl koncert pro klavír a orchestra Amol. Slyšeli jste první větu Roberta Schumana. Orchestra de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia nám hrála Antonio Pappano, dirigoval, a Jan Lísecký hrál na klavír. My si teď pustíme ještě hudbu Leonarda Bernsteina, pustíme si West Side Story, pustíme si Ameriku z tohohle muzikálu a zahraje nám The Canadian Brass. No a potom mám pro vás pozvánku.

West Side Story, Leonard Bernstein and the Canadian Brass. To je to, co jste právě teď slyšeli. No, za malou chvíli už další hudba, ale teď ta slibovaná pozvánka. V rámci projektu Europark Art se můžete zajít podívat na již 16. prodejní uměleckou výstavu tentokrát slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče, která se koná od 3. září až do 18. října v přízemí nákupní galerie pasáže Europark. No a pokud neznáte Petra Augustoviče, narodil se 2. srpna v roce 1959 v Trnavě a patří k předním slovenským grafikům, malířům a ilustrátorům. Je výrazným představitelem středoevropské grafické školy, jehož tvorba navazuje právě na legendární tradici slovenské volné grafiky a ex libris, ale zároveň také přináší moderní a osobitá témata. On je opravdu známý slovenský umělec, je držitelem prestižních cen a mezinárodních soutěží a mezi významné úspěchy, kterými se může pyšnit, například patří první cena na mezinárodní soutěži ex libris v Turíně, ocenění z Barcelony, Koma Janova či belgického Saint Nicholas, no a jeho pevnou součástí sbírek předních světových galerií, muzeí a soukromých sběratelů po celém světě jsou jeho díla. Tedy od 3. září do 18. října máte na to ještě víc než měsíc, nebo takhle, ano, to trvá to víc než měsíc, takže je 9. září teprve. Jedná se o 16. uměleckou výstavu v rámci Europark Art. Vernisáž už byla, na to vás zvát nebudu, to bylo 2. září. Nicméně, pokud byste třeba, já nevím, šli koupit dětem nebo vnoučatům ještě něco do školy a úplně jste si říkali, že vás nečeká v Europarku nic jiného než jenom nákupy, tak opak je pravdou, zajděte se podívat na výstavu. Může vás to pohladit na mysli i na duši, stejně jako koncert pro housle a orchestr číslo 2. Uslyšíme druhou větu Henrika Jeňavského a zahraje nám Clevelandský orchestr. Vladimír Aškenázy diriguje, Joshua Bell zahraje na housle.

0: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Ladíte Klasik Praha.

To je krása, vidíte. Vy jste slyšeli právě píseň Žutém. Šlo o ukázku z alba Madita Mur. Řekl mi Mur, láska, Žutém, miluji tě. Vyšlo to letos v lednu, je to nádherný zamilovaný repertoár. Je to album s neoposlouchanou francouzskou písňovou tvorbou. Natočili ho společně mladá francouzská sopranistka Julie Rose a vítězka tedy také pěvecké soutěže Operalia a také interpretka barokní hudby, no a Suzanne Manoff, zkušená americká klavíristka, která působí ve Francii. No a vy jste slyšeli právě tedy píseň Žutém, humornou pěvecky virtuózní píseň od soudobé francouzské skladatelky Isabelle Buckner, která se narodila v roce 1938 a je proslulá právě zejména vokální hudbou. No a teď už zase něco klasičtějšího, koncert pro lesní roh a orchestr D-dur. Uslyšíme první větu Michala Haydna. Haydn Ensemble Prague nám zahraje, Martin Petrák diriguje, Přemysl Vojta zahraje na lesní roh.

Vstupujeme do třetí hodinky vysílání na Rádiu Klasik Praha. Slyšeli jsme Dymák z Lašských tanců Leoše Janáčka, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Hrál Petr Altrichter, dirigoval. No a teď už nás čeká zase další kus. Uslyšíme ukázku z nahrávky, která vyšla v březnu před 2 lety u Deutsche Grammophon, opožděně ke 150. výročí narození Sergeje Rachmaninova. No a uslyšíme jeho symfonii číslo 2 Emol, třetí větu v úpravě pro dva klavíry a zahrají nám moji oblíbenci Daniel Trifonov a Sergej Babajan.

Slyšeli jste hrát dva virtuózy Daniela Trifonova a jeho učitele Sergeje Babajana a slyšeli jste symfonii číslo 2 E-mol, třetí větu, právě v úpravě pro dva klavíry. No a my si teď pustíme housle, koncert pro housle a orchestr H-mol. Uslyšíme první větu Allegro assai Giuseppe Tartini, byl jeho autorem. No a zahraje nám The English Concert, Harry Bickett diriguje, Nadia Zwiener zahraje na housle.

0: Klasik Praha.
1: Mohla by dělat cokoliv, ale chce hlavně zpívat. Je vynikající koloraturní sopranistkou, skvěle píše. Na základě svého úspěšného blogu vydala knihu Nočník neohrožené ženy a je také koordinátorkou programové řady Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pro nové generace. A k tomu je i zakladatelkou spolku Via ad Artem. Ve studiu si se mnou povídala Eva Kolková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
9: Na kráji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Tanec blažených duší a Christoph Willibald Gluck zahrál nám Salzburg Concert. No a mám pro vás pozvánku do Českého muzea hudby. Originální rukopis Dvořákovy opery Jakobín je výjimečně vystavený a je originální autograf opery Jakobín z roku 80, opus 84 na libreto Marie Červinkové-Rígrové nabízí jedinečný pohled do Dvořákovy kompoziční dílny. Rukopis druhé verze třetího dějství přibližuje náročný vývoj, kterým opera prošla mezi lety 1887 až 1898. Zatímco její koncertní provedení na festivalu Dvořákova Praha 2026 připomíná, že skladatelova hudba zůstává živou součástí současného koncertního života a stále oslovuje interprety i publikum. Pouze v září od 1. do 30. 9. Muzeum Antonína Dvořáka ke Karlovu 20 120 00 Praha 2. Zajděte si.

Tohle byl Felix Mendelssohn Bartholdy a jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 2 d-moll. Slyšeli jste finále třetí větu. Salim Abut Ashkar hrál na klavír a s ním Gewandhaus Orchestra Leipzig Ricardo Schei dirigoval. Nás teď čeká jedna z pěti komorních skladeb, průvodně pro hlas a klavír v úpravě pro klarinet a orchestr, no a složili Giuseppe Verdi.

Sharon Kamnam hrála na klarinet a hrál také s ní Württemberský komorní orchestr. Ruben Gazarian dirigoval. Teď si pustíme klavírní trio číslo 2 G-moll, uslyšíme třetí větu a je to nahrávka z roku 2023. Kompletní Dvořáková klavírní tria v podání členů Pavel Haas kvartetu a Borise Gilburka.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Ladíte Klasik Praha.

Jean-Philippe Rameau, slyšeli jste hudbu z jeho opery Le Boréat. Le Musiciens de Louvre nám hráli a Mark Minkovsky dirigoval. Teď si pustíme Václava Jana Tomáška, koncert pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur, třetí větu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu nám hraje, Vladimír Válek diriguje a Jan Simon hraje na klavír.

Labuť Stuoneli, legenda z finského eposu Kalevala, opus 22, část třetí. Jean Sibelius, autorem této hudby Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, nám hrál Charles Groves. Dirigoval 15 hodin 14 minut, no a na řadě je Josef Suk.

Tohle byla serenáda pro smyčcový orchestr Esdor, čtvrtá věta Allegro Giocoso, Manon Trapo Presto a hrála nám Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši. Teď si pustíme hudbu z filmu Svídny, to ten ďábelský holič z Fleet Street. Steven Sondheim a filharmonici města Prahy. Na flétnu Petra Dolejší. 15 hodin 22 minut a já doufám, že i vy stále posloucháte Radio Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Víte, že dílo Antonia Vivaldiho ještě na počátku 20. století leželo ladem? Cestu k uším moderního posluchače otevřel až nevídaný objev před 100 lety. V pořadu Spektrum hudby uslyšíte i to, jak napínavé bylo Vivaldiho hudbu zachránit. V sobotní premiéře druhého dílu Spektra hudby v 18 hodin se na vás těší Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Izomat stavebniny.
4: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Pustili jsme si teď Johanna Strause, jeho trač polku. No a zahrál nám Europa Symphony, Wolfgang Gress dirigoval. No a teď si pustíme Richarda Strause a jeho burlesku D-moll. Uslyšíme první větu.

Richard Strauss a jeho burleska. D-moll Ellen Grimaud nám hrála na klavír a orchestr berlínského rozhlasu ji doprovázel. No a já mám pro vás další pozvánku, tentokrát do státní opery. Vy můžete zajít na ďábelského lazebníka z Fleet Street, na dílo jednoho z nejvýznamnějších tvůrců moderního muzikálového divadla, autora 16 muzikálů a stovek písní, jenž se proslavil mimo jiné i jako textař Bernsteinovi West Side Story, patří i k ikonám svého žánru. No a tedy

No a podívejte si, jestli jsou vstupenky ještě k dispozici, protože myslím, že tyto vstupenky půjdou na dračku. Sernheimův muzikál v hudebním nastudování Anny Pozidis a pod režijní taktovkou Martina Čičváka uvede tedy Státní opera Praha v českém překladu Hany Novákové s Adamem Plachetkou v titulní roli. To je to, proč si myslím, že ty lístky půjdou na dračku. Státní opera uvádí tuto inscenaci v licenci Music Theatre International Europe. Takže premiéra 24. a 27. září. Určitě budou tohle představení hrát, doufám, celý rok, víc než jeden rok. No a vy se můžete jít podívat právě na Londýn viktoriánské éry, který se zde mění v dusivý labirint chudoby, korupce a pokrytectví, v němž se právo ohýbá podle moci a spravedlnost je výsadou těch, kdo si jim mohou zaplatit. No a londýnský lazebník Sweeney Todd, okradený o svou rodinu i identitu, se po letech deportace vrací v přestrojení s jediným cílem trestat. To zní jako něco, co by chtěl vidět můj 14-letý syn. Jeho břitva se stává nástrojem spravedlnosti. Sweeney Todd takový Robin Hood v trochu převleku Batmana, ale zároveň ve státní opeře. Myslím, že je ideální i vzít sebou nějakého teenagera a zasvětit ho tady do toho muzikálu. Myslím, že to bude moc krásné. Zajděte se podívat. No a teď už Alexandr Porfirievič Borodin.

Alexandr Porfirievič Borodin a jeho symfonie číslo 1 S-dur. Slyšeli jste druhou větu. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě nám hrál Steven Gutzenhauser, dirigoval. No a teď už je na řadě část smyčcového kvarteta číslo 1 E-mol z mého života. Dílo z roku 1876, který Bedřich Smetana napsal již zcela hluchý. No a je to jeho osobní vyznání, ve kterém se ohlíží za svým životem s hudbou. Na soukromé premiéře v roce 1878 hrál na violu Antonín Dvořák. My uslyšíme tentokrát Jakuba Čepického a z Vianova kvarteta. Uslyšíte právě to Vianovo kvarteto, které hrálo v sále Martinu v Lichtenštejnském paláci v roce 2020 a tam bylo tohle dílo natočené. Vyšlo to v roce 2022 u vydavatelství Nimbus. Uslyšíme teď tedy třetí větu z mého života, kdy Bedřich Smetana vzpomíná na předčasně zesnulou první manželku Kateřinu.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem bude muzikoložka, která od začátku své kariéry působila v Muzeu české hudby. Dlouhou dobu se věnuje melodramu, je také zakladatelkou mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha a každoročně probíhá i mezinárodní festival koncertního programu. Věra Šustíková vám o něm řekne v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Objednejte si u Nevda lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Ralph Vaughan Williams a jeho koncert pro basovou tubu a orchestr F-moll. Slyšeli jste první větu. Preludium Royal Ballet Symphonia a orchestr Birminghamského královského baletu nám hrál a Gavin Sutherland dirigoval. A James Gurley nám hrál na tu tubu. Autorovo pozdní dílo z roku 1954 a Ralphu Vaughanu Williamsovi bylo 82 let. No a napsal v té době ale historicky první koncert napsaný právě pro solovou tubu a orchestr. Nahrávka, kterou jste slyšeli, pochází z roku 2006. František Xaver Richter a jeho symfonie v F-dur. Uslyšíme druhou větu a hraje nám helsinský barokní orchestr a Pohekinen diriguje.

0: Jazzová světa číslo 2, finále, 8. věta Dmitrije Šostakoviče a hrál nám Královský koncertní orchestr Amsterdam, Ricardo Chailly dirigoval. No a na řadě je novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Už je 37. týden roku 2026. To mi připomíná, že už brzo budou Vánoce. No ale o těch si teď povídat nebudeme, budeme si povídat o novince týdne. V rubrice Novinka týdne si tento týden představujeme nové album Poems of Devotion, které vyšlo 21. srpna na labelu Navona Records a kde účinkuje trojlístek špičkových českých hráčů. Hornista Radek Baborák, houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera. Společně natočili vybrané komorní skladby amerického žijícího autora Josepha Summera, který letos slaví 70. narozeniny a jehož tvorbu už dlouhá léta inspirují především básně a divadelní hry Williama Shakespearea. S klavíristou Miroslavem Sekerou spolupracuje Summer už od roku 2003. Později mu Sekera představil také své dva kolegy. S českým hudebním prostředím nicméně Summera pojí i osobnost česko-amerického skladatele Karla Husy, u kterého v 70. letech v Americe studoval. Na albu najdeme kompozici The Tempest Sonata, inspirovanou Shakespeareovou bouří, dále virtuózní skladbu pro lesní roh nazvanou Little Rock a titulní cyklus Poems of Devotion, který skladatel věnoval své ženě. Letos v lednu tento program zazněl živě i v newyorské koncertní síni Carnegie Hall. Jako hudební ukázku si poslechneme druhou část cyklu Poems of Devotion, nazvanou I Would Love You 10 Years Before the Flute. Podle verše z pera anglického básníka 17. století Andrewa Marvilla hrají Radek Baborák, Josef Špaček, Miroslav Sekera.

Slyšeli jste krásnou, poetickou novinku týdne. Slyšeli jste část ukázku z nového alba Poems of Devotion, kde hrál Radek Baborák, Josef Špaček a Miroslav Sekera. No a vy, pokud byste o naší novince týdne chtěli vědět víc, podívejte se na náš web klasikpraha.cz. No a vy jste slyšeli hudbu žijícího autora Josepha Summera. Teď si pustíme nežijícího autora, který se jmenuje Giuseppe Verdi.

slyšeli jste arii z opery Troubadour a hrala nám Orchestra de la Comunitat Valenciana, Ramon Tebar dirigoval a Joseph Caeleia nám zpíval, to byl ten krásný tenor. No a teď si pustíme hudbu z hry o trůny. Je to hlavní hudební téma tohoto kultovního, si troufám říct, seriálu. Ramin Djawadi je autor hudby.

0: Klasik Praha.
1: Komunistický režim nemilosrdně trestal všechny, kdo s jeho bezprávími nesouhlasili. A týkalo se to i hudebních skladatelů. Skladby čtyř z nich, Kabeláče, Hanuše, Slavického a Klusáka, nám v dalším dílu pořadu Švédský stůl zahrají hoboista Vilém Veverka a klavírista Daniel Wiesner. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Wilhelm de Fesch a jeho triová sonáta pro flétnu, housle a basokontinuo. Slyšeli jste třetí větu. Hrál nám amsterdamský barokní orchestr Ton Kopman, dirigoval Wilbert Hazelzet, hrál na flétnu, Monika Hadžet na housle. Tak. Astor Piazzolla. Já jsem se tak zamyslela, protože tady vidím Astora Piazzollu, už se na něj těším. Uslyšíme jeho hudbu v podání Londýnské filharmonie.

Quattro stagioni sporte nas. Slyšeli jste první větu Astora Piazzolli, Letizia Moreno nám hrála na housle. No a teď se zase vrátíme zpátky domů a trochu se uklidníme. Pustíme si symfonii číslo 3 Esdur, uslyšíme její první větu Antonína Dvořáka.

Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka nám právě dohrála první větu Allegro moderato symfonie číslo 3 Esdur Antonína Dvořáka. No a my si teď pustíme 4 charakteristické valčíky. Pustíme si vals rustik, neboli selský valčík, vals rustik, správně, abych to vyslovila, Samuela Coleridge Taylora, afrobritského skladatele Žáka Christophera Stanforda a ve své době úspěšného autora. Jeho tvorbu propagoval a dirigoval Edward Elgar, no a už jsme si tady několikrát říkali, že v Americe ho přijal i prezident Roosevelt v Bílém domě. No a on usiloval o propojení tradice a klasické hudby s africkou a afroamerickou hudbou. Byl tehdy ovlivněn významně právě i Antonínem Dvořákem, kterého jsme slyšeli před malou chvílí. My uslyšíme nahrávku, která vyšla loni, to bylo 150 let od narození Samuela Coleridge Taylora. No a uslyšíme 4 charakteristické valčíky, které byly původně orchestrální skladbou, ale samotným autorem byly později upravené pro housle a klavír. Maja Megap nám zahraje na ty housle a na klavír Matthew Shellhorn.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Jsme Klasik Praha.

Henry Purcell, The Fairy Queen, Královna Víl, vy jste slyšeli část z opery. Freiburský barokní orchestr nám hrál, Thomas Hengelbrock dirigoval. A teď si pustíme moji oblíbenou Bárku na moři, Maurice Ravela. Zahrají berlínští filharmonikové, Pierre Boulez diriguje. Pokud byste se v myšlenkách chtěli ještě přenést na moře, i přestože je teprve začátek září a možná jste teprve před malou chvílí ukončili koupací sezónu třeba u moře nebo se ještě někam chystáte, teď můžeme zavzpomínat právě na to, jak je to na tom moři nádherné.

Nikolaj Rimský-Korsakov a jeho krásný dechový koncert. Korsakov byl povoláním inspektorem ruských námořních vojenských orchestrů a právě odtud jeho zájem o dechy. Napsal též tři koncerty pro hoboj a klarinet, ale trombonový koncert je právě nejvíc vojenský z těchto tří. A vy jste slyšeli Mária Hesbyho hrát na trombón. Je to nahrávka norských interpretů z roku 2016 a také jste slyšeli Královský orchestr norské námořní pěchoty, jeden z šesti norských armádních orchestrů. Nádhera. Teď si pustíme hudbu z filmu Osm hrozných a samozřejmě Ennio Morricone to složil, Český národní symfonický orchestr nám zahraje a je to hudba, která získala Zlatý globus, Oscara, Baftu. No a je to prostě nejlepší hudba ze všech nejlepších filmových hudeb.

0: Klasik Praha.
1: Každé léto od června do září se v Highland Parku v Illinois, kousek severně od Chicaga, koná Ravinia Festival, nejstarší venkovní hudební festival v celé Severní Americe, který nabízí pestrou škálu koncertů od klasické hudby přes jazz, pop i rock. Více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Frédéric Chopin v aranži Miloslava Klauza. Vy jste slyšeli minutový valčík. Jan Riedelbauch hrál na flétnu, Miloslav Klaus na kytaru. My si teď pustíme Bergamskou svitu a je 17:33, zhruba za půl hodinky nás budou čekat další zprávy.

Slyšeli jste Svituny, třetí část Bergamské svity. Ji Liu nám hrála na klavír. George Enescu a jeho smyčcový oktet uslyšíme společnou nahrávku oktetu Mendelssohna a Enescu, které vyšlo loni a kterou společně natočila dvě světová smyčcová kvarteta. Pařížský Katjör Eben a londýnský Belcha kvartet.

Slyšeli jste smyčcový oktet C-dur, slyšeli jste čtvrtou větu a tento oktet z roku 1900 je dílem nejvýznamnějšího rumunského skladatele George Enescu, kterému tehdy bylo 19 let. Slyšeli jste hrát Couture Eben, pařížský kvartet a londýnský Belcha kvartet. První houslistka Belcha kvartetu, Corina Belcha, pochází z Rumunska a má k George Enescu blízko. My si teď pustíme hudbu české... Ano, české Janáčkovy filharmonie Ostrava, ale ženské autorky. Janáčková filharmonie Ostrava Ryan Cockerham ji řídí, ale my si pustíme Florence Beatrice Price, skladatelku, varhanici, pedagožku, jako první ženu afroamerického původu se v USA prosadila, co by autorka orchestrální hudby. Napsala přes 300 skladeb a my si ji pustíme v podání Ergin Kang, americké houslistky a badatelky, která je také koncertní mistryně Arkansaské filharmonie a Fourth Smith Symphony. A ona je právě propagátorkou díla Florence Price. Vy uslyšíte nahrávku tedy z roku 2018 s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Měla mezinárodní ohlas, vyšlo to u vydavatelství Albany. No a my si pustíme tedy její koncert pro housle a orchestr číslo 1. D-dur, třetí větu. Mám moc ráda, když si hrajeme ženské autorky, protože vidíme, že jsme na ně nezapomněli, že, a že také byli. Že byli, že se zdá, že jich bylo málo, ale zas tak málo jich nebylo. Oni byli, akorát nebyli slyšeny.

0: Klasik Praha.
1: Světoznámý český hudební skladatel, dirigent a profesor, jeden z největších hudebních géniů lidských dějin, Antonín Dvořák. 185. výročí jeho narození si letos připomíná celý hudební svět. I my se budeme věnovat tomuto milovníkovi lokomotiv a holubů. V dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
0: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
8: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
7: Mají i pořádný stroje?
8: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax, dělej, co miluješ.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Masky a bergamasky, slyšeli jste čtvrtou větu pastorále Gabriela Foreho, Orpheus Chamber Orchestra nám hrál. A protože už je 18 hodin, 1 minuta a 48 vteřin, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Policisté vyzývají, aby si lidé zabezpečili školní aplikaci Bakaláři. Včera se měl neznámý pachatel dostat na účet studenta a odeslat učitelům z Pražské akademie řemesel výhružnou zprávu. Provozovatel aplikace uvedl vždy, že jde už o druhý obdobný případ. Rusko očekává, že v dohledné době začnou třístranná rusko-americko-ukrajinská jednání. Dnes to prohlásil mluvčí Kreml Dmitrij Peskov. Ochotu k takovému setkání dal už předtím najevo i Kyjev. Ruský vůdce Vladimír Putin ve vyjednávání zatím ale vůbec neslevil a stále žádá kromě územních ústupků také demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. V pražském paláci Akropolis uvede Laterna Magica zítra, tedy ve čtvrtek 10. září, českou premiéru inscenace Perpetuum Havel. Vznikla podle předlohy Václava Havla z jeho pobytu ve vazbě na jaře 1989. Asi 50-minutové představení je připomínkou politických vězňů, včetně těch současných. A zítřek by měl být polojasný až oblačný s nejvyššími teplotami mezi 19 a 21 stupně Celsia. Tolik poslední dnešní zprávy a teď nás čeká už hudba Jana Nováka. Příjemný poslech.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jste hudbu Jana Nováka, byl to Concentus Piugis pro čtyřruční klavír a orchestr. Uslyšeli jste druhou větu. Jan Novák, český skladatel a klavírista, básník, milovník latiny, skládal v neoklasicistním stylu a byl ovlivněn jazzem a Bohuslavem Martinů. V roce 1968 emigroval. Vy jste slyšeli ukázku z nahrávky s Novákovými koncertantními skladbami, kterou roku 2023 vydal Suprafon a na níž účinkují právě dcery Jana Nováka. Vy jste slyšeli tady hrát klavíristku Doru Novák-Wilmington a slyšeli jste tam také Karla Košárka. Concentus Piugis je skladba, kterou Novák napsal v roce 1977 z německého exilu na podporu Charty 77. Piugis je latinský výraz pro dvojspřeží. My si teď pustíme něco staršího. Ten autor je Karl Dieters von Dietersdorf a uslyšíme symfonii na náměty Ovidiových proměn.

Pražský komorní orchestr pod taktovkou Bohumila Gregora nám hrál hudbu Karla Dieterse von Dietersdorfa. A my si teď pustíme zase něco, co nás trošku oživí, co nás trošku probere. My si pustíme hudbu George Gershwina.

Slyšeli jste duet z druhého dějství Porky a Bess, George Gershwina, hrála nám londýnská filharmonie, Cynthia Hayman, sopranistka, nám zpívala, a Willard White, to byl ten basbaritonista. Byl to krásný, milostný duet, doufám, že vás navnadil takhle k večeru 18:25, no a teď si pustíme Bélu Bartoka.

0: Roman Patočka hrál na housle a Frederick Legard na klavír. Slyšeli jste Rapsodii číslo 1 pro housle a klavír, druhou část Bély Bartoka. Teď si poslechneme, co nás příští týden čeká v hudbě v miléniu a potom Bach, Karl Philipp Emanuel Bach.
1: Klasik Praha.
2: Dalším hostem pořadu Hudba v miléniu bude britský hornista s českými kořeny Ben Goldscheider. Mezinárodně vyhledávaný solista i komorní hráč, který propaguje skladby současných autorů pro lesní roh a v říjnu mu vyjde nové album s hornovými koncerty Wolfganga Amadea Mozarta. Více prozradí v pořadu s premiérou v úterý 15. září od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století. Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
6: Tohle je Klasik Praha.

Ach, dozněl Bach, druhý nejstarší syn Johana Sebastiana, Karl Philipp Emanuel. A vy jste slyšeli jeho symfonii C-dur, třetí větu, a hrála nám The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra, Christopher Hogwood dirigoval. No a tahle ta krásná skladba nám víceméně ukončila dnešní odpolední vysílání. My si ještě teď pustíme koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol, kterým se s vámi rozloučím. Pustím první větu, tedy Petra Iliče Čajkovského, zahraje nám New York Philharmonie pod taktovkou Kurta Mazura. Elizabeth Leonskaya hraje na klavír. Já jsem vám úplně dneska zapomněla říct, že tedy je středa 9. září a svátek má Daniela. Takže pokud jste ještě božským Danielám nepopřáli, učiňte tak, máte do půlnoci spoustu času. No a vás čeká kromě Petra Iliče Čajkovského také hudba Stříbrného plátna a potom Alexander Glazunov a koncert Bez smokingu. Pokud by vás zajímal kompletní playlist, není nic snažšího, než se podívat na náš web klasikpraha.cz. Já se s vámi loučím, přeji vám krásný zbytek středy, krásný zbytek tohoto týdne. My se opět uslyšíme ve středu, mezi tím spousta mých kolegů. Mějte se krásně, mějte se zářijově, dávejte na sebe pozor a naslyšenou.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Když čtyři...

0: Tohle je Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Příjemný poslech Rádia Klasik Praha vám přeje Nikola Bojčev. Vítám vás u pořadu Hudba stříbrného plátna. Dnes se společně vydáme po stopách jednoho z nejvýraznějších a často přehlížených skladatelů Hollywoodu, legendárního Basila Poledurise. Začínáme v tropickém ráji, který Basila katapultoval mezi hollywoodskou elitu. Když skládal hudbu pro romantické drama Modrá laguna, stál před nelehkým úkolem, jak hudbou vyjádřit čistotu, izolaci a dospívání dvou dětí na opuštěném ostrově a nesklouznout k lacinému sentimentu. Zkombinoval impresionisticky laděný orchestr s motivy a tématy, díky kterým si získal přízeň. Mnoho kritiků tehdy tvrdilo, že Poledurisova hudba je o třídu lepší než film samotný. Dodala totiž naivnímu příběhu hluboký až mysteriózní rozměr.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Na řadě je soundtrack k Barbaru Conanovi, který je považovaný za absolutní vrchol epické filmové hudby 20. století. Byl to režisér John Milius, který prosadil Poledurise na post skladatele. Výsledkem je monumentální dílo, které nahráli v Římě s 90členým orchestrem a 24členým sborem. Poledurise dirigoval sám a kvůli jazykové bariéře a obrovskému rozsahu skladeb do práce s muzikanty věnoval hodně energie. Ve skladbě Anvil of Crom dokonce vrstvením nástrojů slyšíme 24 lesních rohů přes sebe.

To byla hudba filmu Barbar Conan. Dnes v pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o skladateli Basilu Poledrusovi. Epický středověk vystřídala syrová renesance v režii nizozemského vizionáře Paula Verhoevena. Spolupráce na historickém snímku Maso a krev byla prvním z několika setkání Poledruse s Verhoevenem. Skladatel zde geniálně propojil středověkou a renesanční náboženskou hudbu s moderním orchestrem. Neváhal ale použít i autentické dobové nástroje, jako jsou loutny, šalmaje a starobělé bubny.

Přesouváme se ke sci-fi. Když Poledouris poprvé viděl pracovní sestřih Robocopa, údajně byl zděšen jeho brutalitou a nevěděl, jak k němu přistoupit. Teprve když mu režisér Paul Verhoeven vysvětlil, že jde o satiru a moderní převyprávění příběhu o vzkříšení a ztrátě lidskosti, našel ten správný přístup. Výsledný motiv Robocopa je geniálním spojením symfonického orchestru a chladné industriální elektroniky. Mimochodem právě Svita z Robocopa bude jedním z vrcholů koncertu Hudba Hollywoodu, který bude v neděli 4. října v pražském Rudolfinu.

Posloucháte Rádio Klasik Praha. Já osobně jsem velkým fanouškem špionážních thrillerů a jako jeden z nejlepších považuji Hon na ponorku. Basil Poledouris vytvořil hudební doprovod, který funguje v každé scéně. Místo klasického hollywoodského napětí se rozhodl postavit hlavní téma na mohutném mužském sboru zpívajícím v ruštině, který evokuje sovětské armádní soubory. Text hymny v hlavním tématu si Poledouris sám napsal v angličtině a následně ho nechal přeložit do ruštiny profesorem z univerzity.

A jdeme do finále. Dnešní poctu Basilu Poledourisovi zakončíme cestou do vesmíru. Po třetí a naposledy spojil Poledouris síly s Paulem Verhoevenem. U sci-fi se tedy hvězdná pěchota. Hudba k tomuto filmu musela plnit dvojí roli. Jednak reprezentuje vojenskou propagandu a za druhé musí podpořit akci. Poledouris vsadil na pochod v podání zejména žesťových nástrojů a zběsilých smyčců a třešničku na dortu je skladba Clenda to Drop, pasáž, kde lidstvo zahajuje výsadek na domovskou planetu brouků. Ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Ladíte Klasik Praha.
12: Koncert bez smokingu vám přináší
11: Klasik Praha.
13: Dnes večer bude na Klasik Praha v rámci koncertu bez smokingu znít hudba renesanční Prahy, a to v dokonalém souznění hlasů členů souboru Kapela Mariana. Jedná se o světovou premiéru této unikátní nahrávky, kterou vydalo hudební vydavatelství Suprafon. Od času Karla IV. To bylo patrně právě za vlády umění milovného císaře a krále Rudolfa II., kdy Praha zažívala roky největší slávy, kdy se stala rušnou křižovatkou Evropy a neodolatelným magnetem pro umělce z celé Evropy. Jako v tavícím kotlíku se tu mísily nejrůznější hudební tradice. Frankovlámská polyfonie, reprezentovaná nejvýznamnějšími skladateli tehdejšího světa, vedle toho živá tradice literáckých bratrstev s archaickým polyfonním repertoárem předchozích generací. Centrálním bodem nahrávky je nedávno objevený pražský rukopis vícehlasých mší a v něm zcela unikátně zachovaná misa presulem efebátum jednoho ze slavných představitelů frankovlámské polyfonie Heinricha Isaaca. Právě kompozice Presulem efebátum skladatele Petra Wilhelmy de Krudenz, ze které Isaac čerpal tematický materiál, dokládá souvislost jeho mše s Čechami a Prahou. Nahrávka představuje řadu dalších pozoruhodností, mimo jiné slavné Josqué Novo Stabat Mater s dokomponovaným šestým hlasem, dochované v této podobě unikátně právě u nás v Čechách. Pod značkou Kapela Mariana se na této nahrávce setkávají pěvecké hvězdy v oblasti staré hudby. Hana Blažíková, Barbora Kabátková, Daniela Čermáková, Vojtěch Semerád, Tomáš Lightcap, Ondřej Holub, Tore Denis, Martin Šikentans či Jaromír Nosek. Soubor je vyhledávaným interpretem renesanční polyfonie na těch nejvýznamnějších evropských pódiích a festivalech a jeho uměleckým vedoucím je Vojtěch Semerád.
11: Koncert bez smokingu
12: na Klasik Praha.

0: na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Další hudba podle kalendáře připomene českého skladatele a kapelníka, rodáka z Náměště nad Oslavou, Františka Antonína Míču. Narodil se před rovnými 330 lety, 2. září 1696. František Antonín pocházel z muzikantské rodiny. Hudební vzdělání mu poskytli otec, varhaník v Jaroměřicích a strýc. Později se stal komorníkem hraběte Jana Adama z Kvestenberku, se kterým odcestoval do Vídně. Byl členem jeho dvorní kapely a dále si doplňoval svá hudební vzdělání. Je možné, že studoval u císařského dvorního vicekapelníka Antonia Caldari či dvorního teorbisty a skladatele Francesca Bartolomea Contiho, což ovšem nelze doložit. Jisté je, že se učil na hudebních kompozicích, které s kapelou nastudovával. Nejpozději od roku 1722 působil u hraběte Kvestenberka v Jaroměřicích nejen jako řadový člen orchestru, ale také jako kapelník, skladatel, upravovatel hudebních děl a příležitostně i jako tenorista. Od téhož roku je také doloženo, že hrabě Johann Adam z Kvestenberku nechal na svém panství v Jaroměřicích nad Rokytnou uvádět operní produkce a na pořadu byly opery předních italských autorů, z nichž někteří komponovali svá díla přímo pro Jaroměřice. Patřil k nim například i císařský dvorní vicekapelník Antonio Caldara, Ignazio Conti, anebo v té době slavný neapolský skladatel Domenico Natale Saro. Hudební provoz na Jaroměřickém zámku byl velmi rušný a srovnatelný dokonce se samotným panovnickým dvorem. Dokazuje to mimo jiné rozsáhlý muzikologický výzkum, započatý v roce 2005, týkající se italské opery na Moravě v první polovině 18. století. A unikátním objevem tohoto výzkumu byl nález operních partitur, pocházejících právě přímo ze sbírky hraběte Kvestenberka. Doposud bylo zejména ve vídeňských archivech a knihovnách identifikováno více než 40 kvestenberských operních partitur. Naší první hudební ukázkou bude teď presto z divertimenta E-dur Františka Antonína Míči. Hrát budou členové Stamicova kvarteta.

V roce 1723 se František Míča oženil s dcerou jaroměřického hejtmana Jana Josefa Stampy, Terezou. Po její smrti se v roce 1740 oženil znovu, a to s členkou jaroměřického souboru Veronikou Náglovou. Měl celkem 11 dětí, z toho 8 z prvního manželství a 3 z manželství druhého. Poslední se dokonce narodilo měsíc po skladatelově smrti. František Antonín Míča byl ovšem plodný nejen jako otec, ale i jako skladatel. Komponoval především gratulační skladby, takzvané serenaty, určené pro oslavy jmenin šlechtického majitele panství, případně jeho choti. A dále takzvaná sepolkra, tedy oratoria provozovaná v pašiovém týdnu, především na Zelený čtvrtek a Velký pátek. Řada jeho děl se ovšem nedochovala. Ve své hudebně dramatické tvorbě navazoval především na hudbu barokních mistrů. K jeho vzorům patřili Johann Adolf Haase, Antonio Vivaldi, Antonio Caldara či Francesco Bartolomeo Conti. Další ukázkou bude teď třetí věta Allegretto z Míčova kvartetu C-dur pro hoboj, housle, violu a violončelo. Hrát bude hoboista Lukáš Pavlíček a členové Sedláčkova kvarteta.

roce 1730 zkomponoval Mícia italskou operu L'origine di Jaromeric in Moravia, která velmi brzy po své premiéře zazněla i v překladu do češtiny, a to pod názvem O původu Jaroměřic na Moravě, a je považována za první operu provozovanou v českém jazyce. Název ovšem klame. Opera nemá s pověstí o založení Jaroměřic ani se samotným městečkem nic společného a hlavní postavy by se mnohem lépe vyjímaly v galantních italských operách než v českém prostředí. Její výjimečnost spočívá ovšem v tom, že v době, kdy byla čeština ve vlastní zemi popelkou, hrabě Questenberg požádal jaroměřického děkana Antonína Ferdinanda Dubravia, aby italský text přeložil do češtiny. A opera se tak hrála v obou verzích, italské i české. Jedná se tedy o vůbec první operu, která byla přeložena do češtiny a v tomto jazyce také na zámecké scéně v Jaroměřicích provedena. Je známo, že Mícia napsal i další opery, dokonce už přímo na české texty. Bohužel se nedochovaly nebo nebyly v dosud nedostatečně prozkoumaných zámeckých archivech objeveny. Míčovy kompozice lze označit termínem galantní styl. K hlavním znakům tohoto stylu patří určitá volnost kompoziční práce, také zpěvné melodie, úsporná a jednoduchá harmonie, oproštěná od propracovaného slohu vrcholného baroka, zejména pak od polyfonie. Hudba byla určena především milovníkům hudby, nikoli hudebním odborníkům. Nám teď v rámci našeho pořadu znovu zahraje Stamicovo kvarteto a v jejich provedení zazní druhá věta Allegro non tanto ze Smyčcového kvartetu číslo 3 Es dur.

František Antonín Míča zemřel v pouhých 48 letech v Jaroměřicích nad Rokytnou 15. února 1744. Na domě, ve kterém v Jaroměřicích zemřel, byla v roce 1954 umístěna pamětní deska. Přesná příčina smrti není zcela jasná, dost možná, že byl přepracovaný a vyčerpán. Pracoval totiž velmi intenzivně. V některých letech pro hraběte, který hudbu miloval, se zámeckým hudebním ansámblem nastudovával až 10 rozličných operních představení v průběhu 12 měsíců. Postupně se také stal blízkým důvěrníkem hraběte. Po hmotné stránce si nemohl stěžovat na nedostatek. Od svého pána obdržel příspěvek na koupi domu u zámku a taky pole. A nakonec měl nejlepší plat ze všech hraběcích hudebníků. Druhou stranou mince pak bylo ovšem maximální fyzické a zřejmě i psychické vypětí, které vedlo k jeho předčasnému konci. O přepracování svědčí i jeden ze zaznamenaných receptů na léčení churavějícího muže, který byl obnoven při novodobém pátrání. Píše se tam, Míča nesmí jíst nic, co má peří, nic kašovitého, nic na sádle pečeného, žádné houby, žádnou řepu, ať je jakkoliv připravena, nesmí jíst vepřové maso ani pít víno, nenosit nic červeného, nechodit do společnosti a zejména nevkročit tam, kde se provozuje hudba. Závěr dnešní vzpomínky na Františka Antonína Míču bude patřit jeho symfonii Esdur. Hrát bude komorní orchestr Tesariny Rádio Brno a řídí Mirko Krebs.

Hudba podle kalendáře. Máte naladěno rádio Klasik Praha.